Ahoj, já jsem Saša z kapely November Second a tohle je náš single Hold On To It. Díky moc rádiu Hana Skyrock, že podporuje naši muziku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro, cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pilové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pilových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslým můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z diva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc, Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Přeji pěkný 9. květen se Skyrokem. Dnešní brouzdání minulostí začneme technickou událostí v tuzemských vodách. 9. května 1974 se otevírá první úsek pražského metra. První plány na výstavbu podzemní dráhy pochází z konce 19. století. Stavba však začíná až v roce 1969. Prozatím jediná trasa CS Kačerova na dnešní Florence má 6,6 kilometrů a 9 stanic. Stavěním teď už politickým pokračujeme. 9. května 1950 představuje francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán ke sjednocení Evropy. Předloha dává vzniknout takzvanému Evropskému společenství uhlí a oceli, kdy především Francie a Německo se podílejí na společných projektech a vzdávají se národního vlastnictví zmíněných surovin, které jsou páteří vojenské moci. Otevírá se tím cesta k dnešní Evropské unii. V 50. letech, přesně dnes v roce 1952, se narodil významný rekordman českého fotbalu Zdeněk Nehoda. Téměř 20 let drží rekord v počtu startů za národní tým, s reprezentací odehrává 90 zápasů s 31 nastřílenými góly a získává titul mistrů Evropy v roce 1976. V letech 1978 a 1979 dostává ocenění fotbalista roku v Československu. Děje se tak během jeho působení v pražské Dukle. Na závěr si musíme připomenout velkorysost v rokovém podání Micka Jaggera z Rolling Stones. 9. května 1973 přidává z vlastní kasičky 150 tisíc dolarů k již 350 tisícům získaným z lednového benefičního koncertu Stoneů na pomoc zemětřesením postižené Nikaragui. Solidárnímu gestu na Skyroku tleskáme. Samozřejmě zítra pro vás máme další výběr. Laďte si Skyrok.
0: Skyrok kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok. Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
2: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
2: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro, cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. Naše životní prostředí bohužel mění ty pilové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pilových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z diva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: sa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
3: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
4: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cykloví jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cykloví jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
6: Ráno na Skyroku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
2: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Díky, že posloucháte. Máme tu pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. Sváteční prodloužený víkend může přivést na Svatý kopeček davy lidí. Pokud se chystáte navštívit zoo nebo baziliku a pojedete autem, měli byste vědět, že parkovací kapacity na kopečku můžete sledovat online. Odkaz najdeme na webu report.cz. Jinak doporučujeme jet do Olomouce vlakem a pak autobusem číslo 11.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne neděle 10. května v Přerově. Bude patřit nejen všem maminkám, které mají svátek, ale také oslavám významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let. V parku Michalov mimo jiné zažijeme středověk. Víc informací nejen o letošních oslavách najdeme na webu Přerov.eu. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
2: Sport.
3: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
2: Máme přehled.
0: Skyrock.
2: Počasí.
4: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost, deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maxima 14 až 19, v noci 8 až 3 stupně.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Býci, umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Radci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vyrazíte, budete středem pozornosti. Kozorozi, neustále něco hledáte a taky nacházíte. Vodnáři, pokud potřebujete klid, zkuste si vyjít na dlouhou procházku. A co my ryby, umíme plavat s proudem i proti proudu. Záleží na situaci.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
10: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
14: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.

Skyrock. Skyrock. Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jste na té správné vlně, vysíláme zprávy z našeho regionu. Až do 14. června se koná Dvořákova Olomouc, festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie, Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu a finanční i mediální podpora.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
0: Sport.
1: Příští týden se v Olomouci koná Akademie Cup 2026. To je tradiční turnaj regionálních fotbalových akademií, tentokrát navíc s účastí reprezentačního výběru mládeže do 14 let. Hraje se od pondělí do středy na hřišti v Řepčíně, Holici a ve Slatinicích. Rozpis jednotlivých utkání najdeme na webu fotbal.cz/akademie.
2: Víme, jak bude o tomto víkendu na Moravě dál, většinou polojasno a k tomu jarně letní teploty. Asi takhle. Dneska to bude jarních 18 až 22, v neděli pak letních 25 stupňů. A výhledově v dalším týdnu čekáme změnu. Zatím to vypadá tak, že se vyskytne víc přeháněk a taky se ochladí. Konkrétně v úterý má být údajně jenom 11 stupňů.
0: Doprava.
2: Taky během víkendu si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Skyrock kalendárium. Je tady sobota s datem 9. května. Svátek má ctirat. Narozeniny dneska slaví fotbalista Marek Jankulovský a nebo taky americký zpěvák Billy Joel. A jsou to taky dvě zajímavosti. Za prvé, 9. května v roce 1894 měla v Národním divadle v Praze premiéru Mariša a na dnešek taky připadá Den ztracených ponožek. A co si budem, to známe všichni. Takže teď minuta ticha. Za ztracené ponožky. A my už popojedem, tak poslouchejte dál a užívejte si s námi 9. květen. Kalendárium.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
2: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Festival jídla, sladkosti a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkosti a zábavy o víkendu na Floře.
11: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
2: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
2: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela. Slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2x 75 je 150 a bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutém psovi.
2: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zase zní, tak jsou nadšený a tak, že pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
2: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
2: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
2: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako, no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálové kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovský, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
2: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě jako zmenšuje, že už jako je malej.
2: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naši posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
2: Děkujeme za rozhovor, jak vám to šlape na pódích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
3: Taky děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
0: Skyrock.
5: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
6: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
5: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
6: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
7: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
8: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Podíváme se spolu na další zprávy. Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová si i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
0: Sport.
1: Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břeslavě. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Nejlepší rockový výběr. Skyrock.

0: stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutin.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Skyrock uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Zase jednou vepravíme do Benátek. Ovšem těch hanáckých žádný vejled na jich. A i tak vás zveme na lodičke, kdež žádný gondolier vám o tyho pět nebody. Hanácký Benátke si říká přerozeně Litovle. Kolem ní je hromadou ramen doslova zasakovaná řeka Morava. Jedným je en Nečís s řečištěm rovnou přes město. Název pochází ze staroslovanského nečeti, což znamená téci, teda týct. Nečís protíká aj pod litovelskou radnicou a to jenom tak někde není. Jednou za čas ovšem jeho vody rozčeří ho aj one pomyslný gondole. Při výjimečných příležitostiach se totiž nabízí svezení na loďce pod zemím pod radniční věžou. To si teda nenechte ojít, ale dobře si to hlídejte, anž to ináč je Nečís vodním radovánkám zapovězené.
0: Poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Skyroku.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment.

0: Sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
3: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
4: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
9: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí, kvůli opravám kanalizace.
2: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinou vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
1: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb. Sport. V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volíme doprava a fandíme.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. My víme, jak bude, s nějakou tou přehánkou se počítá až příští týden, to se i mírně ochladí. O tomto víkendu dál počítáme hlavně se sluníčkem, jinak dnešní teploty by se nejčastěji měly pohybovat kolem 20 a v neděli už tam cinkne letních 25 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Tady se vám blíží splátečka a další.
11: Zaveďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment.

0: velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší rokový výběr.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Je tady další květnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v Olomouci na Dolním náměstí tady máme duhový jarmark. Program s LGBT tématikou frčí až do večera a nabídne debaty, autorská čtení i divadlo. Jdeme taky do Velké Bystřice, která zve na slavnost kroje a bystřické selské trhy. Ty proběhnou už teď v neděli. Náměstí bude plné stánků a dobrot a bude taky vystoupení folklorních souborů. Topinkové hody jsou o tomto víkendu v Horce nad Moravou na pádle. Dáme třeba s tatarákem nebo se šunkou. Zkrátka topinky dle chuti na pádle v Horce. V Lutíně zase pokračují třepčínské hody. Dneska je na programu volejbalový turnaj. V neděli hodový budíček, mše, taky cymbálovka a odpoledne tady vystoupí Železný zakon. Pro velký úspěch tu máme taky hřízkování 2-0 na olomouckých Poděbradech. Křupavé, zlatavé a hodně veselé je to tady dneska i zítra. A na Sovinci se koná velkolepý rytířský turnaj až do neděle, takže sejdeme se v plné zbroji na hradě Sovinci. Budou tady i kejklíři, sokolníci a divadlo. Tak si vyberte z našich tipů a rozhodně se dál skvěle bavte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to.
0: Olomouc aktuálně.
1: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnoha setkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září. Sport. Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Sobota je zatím dál většinou polojasná s teplotami kolem 20. Taky v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že po tomto víkendu musíme v Olomouci počítat s částečnou uzavírkou na Pražské. Bude dlouhodobá, potrvá od pondělí až do konce listopadu. Dopravní omezení tady bude probíhat ve třech etapách. A ještě se podíváme do Uničova. Tady řidiče čeká jedna kratší uzavírka, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Konkrétně teď od pondělka 11. až do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice, a to od kruháče na náměstí Osvobození až po odbočku na parkoviště. Bude tu značená objížďka, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Přeji pěkný 9. květen se Skyrokem. Dnešní brouzdání minulostí začneme technickou událostí v tuzemských vodách. 9. května 1974 se otevírá první úsek pražského metra. První plány na výstavbu podzemní dráhy pochází z konce 19. století. Stavba však začíná až v roce 1969. Prozatím jediná trasa CS Kačerova na dnešní Florence má 6,6 km a 9 stanic. Stavěním teď už politickým pokračujeme.

0: s reprezentací odehrává 90 zápasů s 31 nastřílenými góly a získává titul mistrů Evropy v roce 1976. V letech 1978 a 1979 dostává ocenění fotbalista roku v Československu. Děje se tak během jeho působení v pražské Dukle. Na závěr si musíme připomenout velkorysost v rockovém podání Micka Jaggera z Rolling Stones. 9. května 1973 přidává z vlastní kasičky 150 tisíc dolarů k již 350 tisícům získaným z lednového benefičního koncertu Stonesů na pomoc zemětřesením postižené Nikaragui. Solidárnímu gestu na Skyrocku tleskáme. Samozřejmě zítra pro vás máme další výběr. Laďte si Skyrock.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Festival jídla, sladkosti a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkosti a zábavy o víkendu na Floře.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Nejlepší rokový výběr.

Hana Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz. Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

hladný, předtím ale v podstatě televizní hvězda. To se dá říct aj o loma mezi Želčem a Drysicama. Tak na půl ceste mezi dědinama je nenápadná odbočka, po které se po chvílci dostanete k doslova pohádkovýmo jezírko s půlke obklopenýmo skalama. A když říkáme pohádkovýmo, tož ne jenom tak. Lom se totiž objevil v pohádce Zahumný je drak. Po vodě se toť procházela aj Majka z Burunov v 80-kovým seriálu Spadla s oblakou a zahrál si aj v četnické humoreská. Nevede sem žádná značená cesta, musíte teda vsadit na vlastní schopnosti orientace v terénu, ale i tak před troši dobrodružství.

0: slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Nezapomeňte uhlí.

připadá den ztracených ponožek. A co si budem, to známe všichni. Takže teď minuta ticha za ztracené ponožky. A my už popojedem, tak poslouchejte dál a užívejte si s námi 9. květen.

0: se spolu na další zprávy. Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše Deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová si i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Sport.
0: Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v Kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na Kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
2: Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno, místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů. Jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v ulici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Vřesové. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio.

0: jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
1: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na co, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty bylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
0: Jsou na různé alergie různé prevence?
1: To určitě jsou. U těch bílových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů,

0: posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s tříměsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí, kvůli opravám kanalizace.
1: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinou vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
0: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb. Sport. V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít.

něco děje.

Kupujte si doma. Podrobnosti s odkazem

0: zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Bude 15 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to.
0: Olomouc aktuálně.
2: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnohasetkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
0: Sport.
2: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
1: Sobota je zatím dál většinou polojasná s teplotami kolem 20. Taky v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden. Se jezdí tady. Víme, že po tomto víkendu musíme v Olomouci počítat s částečnou uzavírkou na Pražské. Bude dlouhodobá, potrvá od pondělí až do konce listopadu. Dopravní omezení tady bude probíhat ve třech etapách. A ještě se podíváme do Uničova. Tady řidiče čeká jedna kratší uzavírka, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Konkrétně teď od pondělka 11. až do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice, a to od kruháče na náměstí Osvobození až po odbočku na parkoviště. Bude tu značená objížďka, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Rádio Hana.

0: ležení. Pokud zrovna šlapete do pedálů nebo dobýváte nějaký hrad, my vám i do sluchátek posíláme ten nejlepší hudební výběr. A vy ostatní, co teprve ladíte formu na odpolední procházku, klídek, nic nám neuteče. Užívejte si dál víkend na Hané.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
2: Hlídka Rádia Haná vám veze nový Šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový Šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečení bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert, dle srovnání 28.4.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
8: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý

Je tady další květnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v Olomouci na Dolním náměstí tady máme duhový jarmark. Program s LGBT tematikou frčí až do večera a nabídne debaty, autorská čtení i divadlo. Jdeme taky do Velké Bystřice, která zve na slavnost kroje a bystřické selské trhy. Ty proběhnou už teď v neděli. Náměstí bude plné stánků a dobrot a bude taky vystoupení folklorních souborů. Topikové hody jsou o tomto víkendu v Horce nad Moravou na Pádle. Dáme třeba s tatarákem nebo se šunkou. Zkrátka topinky dle chuti na Pádle v Horce. V Lutíně zase pokračují třepčínské hody. Dneska je na programu volejbalový turnaj. V neděli hodový budíček, mše, taky cymbálovka. A odpoledne tady vystoupí železný zakon. Pro velký úspěch tu máme taky hřízkování 2-0 na olomouckých Poděbradech. Křupavé, zlatavé a hodně veselé je to tady dneska i zítra.

0: Jste na té správné vlně. Vysíláme zprávy z našeho regionu. Až do 14. června se koná Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu a finanční i mediální podpora.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
1: Sport.
0: Příští týden se v Olomouci koná Akademie Cup 2026. To je tradiční turnaj regionálních fotbalových akademií, tentokrát navíc s účastí reprezentačního výběru mládeže do 14 let. Hraje se od pondělí do středy na hřišti v Řepčíně, Holici a ve Slatinicích. Rozpis jednotlivých utkání najdeme na webu fotbal.cz/akademie.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě dál většinou polojasno a k tomu jarně letní teploty. Asi takhle. Dneska to bude jarních 18 až 22, v neděli pak letních 25 stupňů. A výhledově v dalším týdnu čekáme změnu. Zatím to vypadá tak, že se vyskytne víc přeháněk a taky se ochladí. Konkrétně v úterý má být údajně jenom 11 stupňů. Taky během víkendu si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Blízkách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.

cestu vám teď

0: objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Chrupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment

Slyšeli jste o

0: třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová se i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos. Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
1: Na Moravě dál, většinou polojasno nebo skoro jasno, místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů. Jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Vřesové. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně

favority na C.

0: speciality, jen čistý relax, to je Rádio Hana, váš parťák na víkend. Jsme ten nejlepší soundtrack pro velkou party i pro komorní posezení. Díky moc, že posloucháte.
1: Rádio Hana, milujeme víkend. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání 28.4.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřál u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz. IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba Fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Podíváme se spolu na další zprávy. Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová si i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Sport. Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břesově. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Nejlepší rockový výběr.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
7: Největší hity 80. a 90. let.
6: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
7: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí, kvůli opravám kanalizace.
2: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinů vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
1: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb. Sport. V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volíme doprava a fandíme.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. My víme, jak bude, s nějakou tou přehánkou se počítá až příští týden, to se i mírně ochladí. O tomto víkendu dál počítáme hlavně se sluníčkem, jinak dnešní teploty by se nejčastěji měly pohybovat kolem 20 a v neděli už tam cinkne letních 25 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci jim je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
0: Rock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Přeji pěkný 9. květen se Skyrokem. Dnešní brouzdání minulostí začneme technickou událostí v tuzemských vodách. 9. května 1974 se otevírá první úsek pražského metra. První plány na výstavbu podzemní dráhy pochází z konce 19. století. Stavba však začíná až v roce 1969. Prozatím jediná trasa CS Kačerova na dnešní Florenc má 6,6 km a 9 stanic. Stavěním teď už politickým pokračujeme. 9. května 1950 představuje francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán ke sjednocení Evropy. Předloha dává vzniknout takzvanému Evropskému společenství uhlí a oceli, kdy především Francie a Německo se podílejí na společných projektech a vzdávají se národního vlastnictví zmíněných surovin, které jsou páteří vojenské moci. Otevírá se tím cesta k dnešní Evropské unii. V 50. letech, přesně dnes v roce 1952, se narodil významný rekordman českého fotbalu Zdeněk Nehoda. Téměř 20 let drží rekord v počtu startů za národní tým, s reprezentací odehrává 90 zápasů s 31 nastřílenými góly a získává titul mistrů Evropy v roce 1976. V letech 1978 a 1979 dostává ocenění fotbalista roku v Československu. Děje se tak během jeho působení v pražské Dukle. Na závěr si musíme připomenout velkorysost v rockovém podání Micka Jaggera z Rolling Stones. 9. května 1973 přidává z vlastní kasičky 150 tisíc dolarů k již 350 tisícům získaným z lednového benefičního koncertu Stoneů na pomoc zemětřesením postižené Nikaragui. Solidárnímu gestu na Skyroku tleskáme. Samozřejmě zítra pro vás máme další výběr. Laďte si Skyrok.
0: Skyrok kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.

0: Tisíc různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
2: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
2: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela, slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2x 75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutém psovi.
2: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Že pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
2: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, taky je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
2: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
2: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálové kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovský, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
2: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako je malej.
2: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naši posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý. A všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
2: Děkujeme za rozhovor, jak vám to šlape na pódiích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
3: Taky děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
4: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
5: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
4: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
5: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
6: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
7: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to.
0: Olomouc aktuálně.
1: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnoha set kilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
0: Sport.
1: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že po tomto víkendu musíme v Olomouci počítat s částečnou uzavírkou na Pražské. Bude dlouhodobá, potrvá od pondělí až do konce listopadu. Dopravní omezení tady bude probíhat ve třech etapách. A ještě se podíváme do Uničova. Tady řidiče čeká jedna kratší uzavírka, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Konkrétně teď od pondělka 11. až do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice, a to od kruháče na náměstí Osvobození až po odbočku na parkoviště. Bude tu značená objížďka, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Nejlepší rockový výběr.
2: Skyrock.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Nejlepší rokový výběr.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz. Skyrock.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak jsme zjistili, Moravské divadlo Olomouc chystá během května další dvě derniéry. Po muzikálu Ela a přeletu nad Kukaččím hnízdem je to inscenace Teror anebo intimní hra Konečně si doma. Podrobnosti s odkazem najdeme na webu olomouc.cz. Pozor, je tu nová výstraha před nebezpečím požárů. Aktuálně platí pro Jihomoravský, Zlínský a také Olomoucký kraj. Která místa jsou nejvíc riziková, tak o tom píše report.cz. A pokud se chcete zúčastnit letošního radiotalentu, tak neváhejte, nastartujte svou hudební kariéru s námi. Přihlaste se do konce května na webu radiotalent.cz. Držíme palce a jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
0: Víkend na Skyrocku.

na Kroměřížsku na 99,9 FM. Skyrock.

0: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
1: Pestré čtení se Šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Olomoucký report CZ.
1: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.
6: Skyrock.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Přeji pěkný 9. květen se Skyrokem. Dnešní brouzdání minulostí začneme technickou událostí v tuzemských vodách. 9. května 1974 se otevírá první úsek pražského metra. První plány na výstavbu podzemní dráhy pochází z konce 19. století. Stavba však začíná až v roce 1969. Prozatím jediná trasa C z Kačerova na dnešní Florence má 6,6 kilometrů a 9 stanic. Stavěním teď už politickým pokračujeme. 9. května 1950 představuje francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán ke sjednocení Evropy. Předloha dává vzniknout takzvanému Evropskému společenství uhlí a oceli, kdy především Francie a Německo se podílejí na společných projektech a vzdávají se národního vlastnictví zmíněných surovin, které jsou páteří vojenské moci. Otevírá se tím cesta k dnešní Evropské unii. V 50. letech, přesně dnes v roce 1952, se narodil významný rekordman českého fotbalu Zdeněk Nehoda. Téměř 20 let drží rekord v počtu startů za národní tým, s reprezentací odehrává 90 zápasů s 31 nastřílenými góly a získává titul mistrů Evropy v roce 1976. V letech 1978 a 1979 dostává ocenění fotbalista roku v Československu. Děje se tak během jeho působení v pražské Dukle. Na závěr si musíme připomenout velkorysost v rockovém podání Micka Jaggera z Rolling Stones. 9. května 1973 přidává z vlastní kasičky 150 tisíc dolarů k již 350 tisícům získaným z nového benefičního koncertu Stoneů na pomoc zemětřesením postižené Nikaraguji. Solidárnímu gestu na Skyroku tleskáme.

0: samozřejmě zítra pro vás máme další výběr. Laďte si Skyrock.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Díky, že posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí kvůli opravám kanalizace.
2: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinů vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
1: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb. Sport. Pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volíme doprava a fandíme.
3: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Dobrý den, 10. května na Skyroku. Musím dnes začít narozeninovou gratulací velké postavy našeho nejlepšího rokového výběru, Bonu Voxovi, zpěvákovi irských U2. Málo komu se z rokové hudební branže daří dosáhnout tak všeobecného vlivu jako Bonovi. Mohou za to už čtvrt století trvající hudební úspěchy a charitativní činnost v chudých zemích světa, zejména pak na africkém kontinentu. Není divu, že zpěvák a textař byl již třikrát nominován na Nobelovu cenu míru. Tu už získal Nelson Mandela, proslulý bojem proti apartheidu v Jihoafrické republice. 10. května 1994 se stává prvním černošským prezidentem v této zemi. K tomuto postu měl nelehkou cestu. V boji za demokracii a usmíření v zemi strávil celkem 27 let ve vězení. Z daleké Afriky jdeme domů. Škoda, to je národní vůz. Od kdy se v nich ale vozíme? Od 10. května 1926. Tehdy sjíždí z výrobní linky prototyp Škoda Hispano Suiza. Děje se tak pod taktovkou plzeňského továrníka Emila Škody, který koupil problémy zmítanou mladoboleslavskou automobilku Laurin a Clement. Na závěr roková svatba. 10. května 1986 si říkají své ano rokový zpěvák Motley Crue Tommy Lee a herečka Heather Locklear. Na tuto blond krásku s modrýma očima známou ze seriálu Melrose Place neprozradím nic objevného, že má slabost pro rokové typy mužů. Po Tommym Lee je jejím partnerem kytarista z Bon Jovi Richie Sambora, po něm kolega ze zmiňovaného seriálu a také zpívající kytarista Jack Wagner. I zítra pro vás slovím v dějinách na Skyroku. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.